ještě vnitř vklouzávám, srdce roztávat cítím. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítám. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírám. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítám. Na kapky minut v očích tají.

základ peří. Znovu ruku týdnům, co umíhám, leží, pak jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, sákne do peří. Znovu ruku týdnům, co umíhám, leží, pak jsou vykročí.

jak jim přišel do Sanoka, 10 dní zaklekano na večeriu, píšel jim s parochom, do mě daleko bylo, i nehodeným se byl vrnutý, bo třeba bylo vidomo obety na bohoslužení. Jim si zrobil, ale jo sám. Sám jim si zrobil, to si tam, jaký jsou bobarky jim nalipil, fizou, zvaril i tak dále. Sám do sebe jim hvaril. Bo je celý svět. Vyl jes, dokoli velil sám, dnes, po těch dňoch, jak po rokach, těž viduju. Nius jes dochyži velejnu polonnist, po najbih hvaril. Vitajte po vazniku, na vy odpovídal sobi sam. Zo studni zabytoj gustu verchninu maslo žolte njuzjes, kusav jes zupčik čestku zo sleskom. Hvaril jes otče naš, hoc raz, ne pro ucho človeče, a pro dušu svoju, sluhajuču.